jeden o ňou zakrvavý ušenus. Na černia kostej gúrnej na voli, v temných spelunkách, kde žiče vred.